nastupte hned, než ujede vlak. Přijde chvíli holubice, chvíli jak drak. Bude na tom líp, kdo zaplatí dřív. A kdo má ostrý ramena, ten uvidí líp. Už rozděl se vlak, všichni nadskakujou. Co staří mladé naučili, opakujou. Obligátní starání a vznešená lež. Společnost je příjemná.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

se vrací, tak u srdce mě sevře ten zvláštní pocit. Čas prý rány hojí, ale někdy mu to trvá a já musím prosit. Jak rád bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím, že mnohé sám jsem si zvolil. Když vzpomínky se vrací, ty černé jako havran,

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.